srdce jak poušť, suší než suché víno, že ani kapku nenalije z láve, že neodpouští, čím je vino, už ani Allah, ani Jahve, jestli je bílý kámen ještě ve hře, tlučeli slavík z kaře lísky, ten, který noci nepřivykl a srdci blíž je, nežli blízky. Uprostřed domu vyjede nás píš, pozlátko do ulice, zbytky do dvora, z kořápky rozemleté pro slepice a uklizená síň i komora. Uprostřed domu vyjede nás píš, jen na dně hrnce přilepená rýže, pár bílých zrnek ještě sníš a pak ho prázdný vrátíš do kredence.

kabát, srdce sevře, až bude pomoc na obtíž, že ani vítr neotevře okno či dveře, natož mříž, až ticho poví, jestli bije, až bude na zahradě sníh, zůstane jenom poezie a tvoje ústa.

0: Srdečne vás vítam, pán profesor. Vy ste k nám prišli z Výtvarnej akadémie, ak sa nemýlim.
1: Áno, pán režisér, dovolil som si zavítať.